UnguJehova igama lakho. Uthi unguJehova igama lakho. Sithi unguJehova igama